sám, v Čechově zaspal blážené snom. Ni neznede orgia tam pod prozorom. Veter je večba, violončela, břežnivé skále nedohled. Zora ty břežnivo